0: Na stanici D-dur doznělo Paschiové oratorium Jana Dismase Zelenky i Penitenti al Sepolcro del Redentore, kajícníci u hrobu Vykupitelova. Solisty a soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 řídil Václav Lux.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: K opravdovým pokladům katalogu Českého rozhlasu a jeho notového archivu patří orchestrální dílo české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Její skladby pro orchestr se dnes hrají po celém světě. Vedle vojenské symfoniety nebo miniaturní svity je tím nejhranějším opusem české autorky doma i v zahraničí Svita Rustika. Ta za chvíli v našem vysílání zazní, hned poté, co si připomeneme kontext, v kterém ji Kaprálová napsala. V roce 1938, dva roky před svou předčasnou smrtí, obdržela Kaprálová objednávku od londýnské pobočky vydavatelství Universal Edition na nové orchestrální dílo na motivy českých lidových písní a tanců. Zadání Kaprálová ráda vyhověla a vznikla tak v poměrně krátkém čase třívětá Svita Rustika opus 19. Kompozice, kterou Kaprálová věnovala hudebnímu publicistovi Otakaru Šourkovi, je vystavěná z melodiky a rytmiky lidové hudby. Stylově vychází z hudebního jazyka Igora Stravinského. Svitu Rustiku Vítězslavy Kaprálové nám zahraje z nahrávky z roku 2022 Janáčkova Filharmonie Ostrava pod taktovkou Aleny Hron.

V nastudování Janáčkovy filharmonie a dirigentky Aleny Hron jsme slyšeli svitu Rustiku opus 19 od Vítězslavy Kaprálové. Za jednu z nejcennějších aktivit nakladatelství Českého rozhlasu považuji spolupráci s varhaníkem Janem Horou, který pro vydání připravil v Českém rozhlase díla Janáčka, Kličky, Wiedermana a dalších. Nejnovějším edičním počinem profesora Jana Hory jsou dva varhanní koncerty v tónině C-dur Františka Xavera Brixiho, které vyšly tiskem v roce 2026 vůbec poprvé. Jak uvádí Jan Hora ve své předmluvě, Brixi byl jako skladatel neuvěřitelně plodným autorem a věnoval se v souladu se svým působením především chrámové hudbě. Čistě instrumentálních kompozic se nezachovalo mnoho. Celkem 5 Brixiho koncertů pro varhany známe z opisů konce 18. století. Rukopisy se nedochovaly. Dva koncerty pro varhany a orchestr C-dur jsou podobně jako ostatní Brixiho koncerty třívěté. Doprovodný smyčcový soubor je v krajních větách rozšířen o dvě klariny. V dobových opisech jsou často solové varhany zaměňovány s čembalem. Většinou prostý dvojhlas solového partu nerozlišoval tehdy nástrojovou individualitu. Byl hratelný na obou nástrojích a umožňoval jejich volbu. Jan Hora se nám nyní představí jako solista právě v jednom z koncertů C-dur Františka Xavera Brixiho. Na nahrávce z roku 1982 doprovází Pražský komorní orchestr, řídí František Vajnar.

To byl koncert pro varhany a orchestr C-dur Františka Xavera Brixyho. Hrál Jan Hora a Pražský komorní orchestr. Provedení řídil František Vajnar. Milí posluchači, v rámci víkendového dopoledne se na naší digitální stanici za okamžik obrátíme k tvorbě současného českého klavíristy, skladatele a pedagoga Adama Zkoumala. S Českým rozhlasem spolupracuje Adam Zkoumal na vydávání svých skladeb již od roku 2015. Pro následující minuty vybírám nahrávku jeho cyklu povídek ze Staré Prahy. Dílo nahrál Zkoumalův žák, klavírista Jan Čmejla, který trilogii charakterizoval jako originálně nápaditou a zvukomalebnou s mysteriózní atmosférou. Třetí část povídek s názvem Kejklíř má svůj původ již v roce 2016. Adam Zkoumal ji zkomponoval pro 68. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Zdálo se mi, že je kejklíři samotnému smutno a potřeboval nějaké kumpány. Tak se mu dopsal dva kamarády, Šaška a Alchymistu. Uvedl sám autor ke svým povídkám ze Staré Prahy.

Trilogii povídky ze Staré Prahy s částmi Šašek, Alchymista a Kejklíř Adama Zkoumala hrál Jan Čmejla. To už byl také závěr dnešního sobotního víkendového dopoledne, v kterém pro vás nahrávky z katalogu Českého rozhlasu vybíral Robert Škarda. Zítra se těším opět na slyšenou.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí, na stanici D-dur pro vás teď máme starou hudbu. Pravidelný program nazvaný od Claudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. To znamená hudbu od počátku 17. do první třetiny 19. století, hudbu v historicky poučené interpretaci. A váš průvodce vysíláním, Petr Weber, vás nejprve zve k poslechu interludia pro dva lesní rohy, které napsal Christian Gottfried Hirschmenzel a hrát budou Miroslav Rovenský a Václav Lux.

Tak to bylo, vážení posluchači, kratičké interludium, které napsal Christian Gottfried Hirschmenzl. Hráli na dva lesní rohy Miroslav Rovenský a Václav Lux, kterého jinak známe jako čembalistu a dirigenta. Josef Popelka teď rozezní varhany v kostele Panny Marie v Rabštejně nad Střelou. Uslyšíme fugu C-moll, kterou napsal Bohuslav Matěj Černohorský, kněz, člen řádu minoritů, ale také varhaník a skladatel. Rozhodně je ojedinělou osobností vrcholného období českého hudebního baroka. Je spojován s konventem a chrámem svatého Jakuba v Praze na Starém Městě. 10 let ale působil v Itálii, v Asízi a v Padově. Roku 1720 se vrátil do Prahy a o dalších 10 let později se znovu vydal do Itálie, odkud už se nevrátil.

Posloucháte stanici D-dur. Fugu C-mol Bohuslava Matěje Černohorského hrál na nástroji v kostele Panny Marie v Rabštejně nad Střelou varhaník Josef Popelka. Dixit Dominus, to je, vážení posluchači, název skladby a začátek textu této duchovní skladby od Georga Friedricha Händla. V českém překladu: řekl Hospodin pánu mému, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvých za podnože noh. A nebo v jiném překladu: výrok Hospodinův, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Händlovu skladbu Dixit Dominus uslyšíme v podání pěvců Aniky Massis, Magdaleny Kožené, Sary Fulgony, Patrika Hengce, Kevina McLeana Mera, Markusa Pujola a potom zboru a orchestru Le Musicien du Louvre řídí Mark Minkovský.

To byl, vážení přátelé, soubor Le Musicien du Louvre, který na počátku 80. let 20. století sestavil a od té doby řídil Mark Minkowski. Slyšeli jsme v jejich podání duchovní skladbu Dixit Dominus Georga Friedricha Händla. Skladbu z roku 1707, která měla premiéru v jednom ze dvou kostelů na římském náměstí Piazza del Popolo. Mezi solisty jsme slyšeli Aniku Massis, Magdalenu Koženou, Sáru Fulgoni, Patrika Henkense a Kevina McLeana Mera. Vysílání stanice D-dur teď bude patřit britskému souboru Academy of Ancient Music, který v roce 1973 založil a po dlouhá desetiletí vedl Christopher Hogwood. Z jejich souborné nahrávky všech více než 100 symfonií Josefa Haydna uslyšíme symfonii číslo 37. Všimněme si menuetu, který je tady na místě už druhé věty, nikoliv až třetí, jak je v klasicismu jinak obvyklé.

Presto, menuet, andante a presto. To byly čtyři věty symfonie číslo 37 C-dur Josefa Haydna. Poslouchali jsme nahrávku barokního orchestru Academy of Ancient Music, který řídil Christopher Hogwood, jeho zakladatel a dlouholetý umělecký vedoucí. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. A nyní posloucháte vysílací blok od Klaudia k Ludvigovi. Blok věnovaný staré hudbě a její poučené interpretaci. Co je to varhaní pozitiv? Buď přenosné malé varhany, nebo menší stroj kostelních varhan, umístěný například na zábradlí kůru. A právě na takový varhaní pozitiv bude teď hrát Jaroslav Tůma. Uslyšíme tokátu in C, autorem je Johann Pachelbel. A varhany jsou umístěny v kostele Povýšení svatého kříže v Doubravníku.

Na varhaní pozitiv v kostele Povýšení svatého kříže v Doubravníku hrál teď Jaroslav Tůma. Slyšeli jsme tokátu in C Johana Pachelbela. Fabio Biondi, vážení posluchači, je italský houslista a dirigent, který koncertoval s mnoha specializovanými soubory a sám jeden takový v roce 1989 založil. Soubor se jmenuje Europa Galante a v jejich podání teď uslyšíme Bachův koncert pro housle, smyčce a basso continuo d-moll. Jde o úpravu původního koncertu pro čembalo, smyčce a basso continuo.

Soubor Lauropa Galante a Fabio Biondi hráli koncert pro housle, smyčce a basso continuo d-moll od Johanna Sebastiana Bacha, původně koncert čembalový. Agostino Stefani, donedávna zapomenutá osobnost z první třetiny 18. století, byl nejen skladatel, ale také diplomat, který při svých misích po Evropě sloužil zájmu šlechticů i samotného papeže. Za znovu objevením tohoto autora barvité a vášnivé hudby stojí především pěvkyně Cecilia Bartoli. Právě ji uslyšíme mezi solisty příští nahrávky. Agostino Stefani, Stabat Mater, tu hudebnění velikonočního textu. A společně s Cecilia Bartoli zpívají kontratenorista Franco Fagioli, tenorista Daniel Bele, tenorista Christophe Prégardien a basista Salvo Vitale. Spolu s nimi účinkuje sbor rozhlasu a televize Románského Švýcarska a s nimi barokní orchestr i barokisty. Celé provedení řídí Diego Fazolis.

Za nahrávkou, která právě dozněla, vážní posluchači, stojí dirigent a sbormistr Diego Fazolis. Slyšeli jsme sbor rozhlasu a televize Románského Švýcarska, slyšeli jsme orchestr i barokisty a s nimi solisty. Byli to Franco Fagioli, Daniel Bele, Christophe Pregardien a Salvo Vitale a na prvním místě mezzosopranistka Cecilia Bartoli. A co jsme poslouchali, byla to Stabat Mater Agostina Stefaniho. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, vysílání staré hudby v historicky poučené interpretaci. Jan Ladislav Dusík, narozený roku 1760 v Čáslavi, se stal nejen v mnohem novátorským skladatelem, ale také a především jedním z nejvýznamnějších klavíristů své doby, a to i jako klíčová osobnost vývoje moderní klavírní hry. Procestoval celou Evropu, působil v Londýně a zemřel nakonec ve Francii. Z Dusíkova odkazu poslouchejme sonátu Fismol, elegii na smrt prince Luise Ferdinanda Pruského. Na kladívkový klavír hraje Andreas Steyer.

Na stanici D-dur nám uplynulou čtvrthodinu hrál na kladívkový historický klavír Andreas Steyr. Byla to sonáta Fismol, kterou napsal Jan Ladislav Dusík jako elegii na smrt Ludvíka Ferdinanda Pruského. Teď nám bude, vážení přátelé, zpívat Filip Žaruský. Studoval nejprve klavír a housle, ale v roce 1996 absolvoval na pařížské fakultě staré hudby zpěv. Jako kontratenorista interpretuje falzetem koloraturní árie určené původně kastrátum. A uslyšíme v jeho podání árii z opery Ifigenie v Aulidě, kterou napsal Nikola Porpora. Filipa Žaruského doprovází benátský barokní orchestr, řídí Andrea Marcon.

Andrea Marcon řídil benátský barokní orchestr, na stanici D-dur zpíval Filip Žaruský, slavný kontratenorista, a v jeho podání jsme slyšeli árii z opery Ifigenie v Aulidě Nicoli Porpory. Vážení posluchači, mezzosopranistka Cecilia Bartoli zpívá mnohdy obdobný repertoár jako kontratenoristé. Její mimořádná pěvecká technika jí umožňuje interpretovat stejné party, jaké zpívali v 18. století muži kastráti. A uslyšíme tak teď v jejím podání árii z opery Merope autora Geminiana Giacomelliho. Dílo mělo premiéru v roce 1734 v Benátkách a je jedním ze 20 oper svého autora. Cecilii Bartoli doprovází soubor Il Giardino Armonico, který řídí Giovanni Antonini.

virtuózní árii z opery Merope, z opery Geminiana Giacomelliho, zpívala na stanici D-dur Cecilia Bartoli. Italskou mezzosopranistku doprovázel italský mezinárodní soubor Il Giardino Armonico, řídil Giovanni Antonini. Na stanici D-dur Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nás teď čeká partita pro smyčcové nástroje a basso continuo, partita číslo 8 G-dur, kterou napsal František Ignác Antonín Tůma. Uslyšíme soubor Antiquarius Concert Praga s umělecky vedoucím Václavem Návratem, houslistou, zakladatelem souboru a také malířem.

Antiquarius Concert Praga, který teď na stanici D-dur právě dohrál, patří, vážení přátelé, po léta k českým souborům užívajícím dobové nástroje a hledajícím jejich prostřednictvím i prostřednictvím studia pramenů původní historický zvuk instrumentální hudby. Slyšeli jsme v jejich podání partitu číslo 8 G-dur Františka Ignáce Antonína Tumy. Uměleckým vedoucím souboru je Václav Návrat. Uměleckým vedoucím a sbormistrem pěveckého sboru Monteverdi Choir je John Elliot Gardiner. Stal se na poli poučené interpretace staré hudby nejen jednou ze zakladatelských, ale nadále i určujících osobností. Sbor založil už v 60. letech. K autorům jejichž hudbu uváděl a natáčel, a to i se souborem angličtí barokní solisté, patřil vedle Bacha stejně ikonicky například i Claudio Monteverdi. A právě z jeho odkazu teď zazní tři moteta. Cantate Domine, Domine nein furore tuo a Adoramus te.

cantate Domine, Domine ne in furore tuo a adoramus te. To byla tři moteta Claudia Monteverdiho, která jsme slyšeli v podání sboru Monteverdi Choir. Spolučinkoval varhaník Andrew Davis, violončelista Christopher van Kempen a kontrabasista Simon Carrington. Celé provedení řídil John Elliot Gardiner. Posloucháte pravidelný program stanice D-dur Českého rozhlasu, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby a nazvaný od Claudia Ludwigovi. Takže teď symbolicky po hudbě Claudia Monteverdiho přichází na řadu hudba Ludwiga van Beethovena. Uslyšíme jeho šestou symfonii, zvanou Pastorální, která měla premiéru mimochodem v roce 1808, současně s Beethovenovou osudovou symfonií. Dirigovat bude opět John Elliot Gardiner a tentokrát bude řídit svůj orchestr historických nástrojů, orchestr revoluční a romantický.

Vážení a milí, máme za sebou 40 minut s hudbou Ludwiga van Beethovena. Byla to jeho šestá symfonie, zvaná Pastorální. Hudba na pomezí klasicismu a probouzejícího se romantismu. Však také její části bývají někdy označovány následujícím programem. Probuzení radostných pocitů při příchodu na venkov, scéna u potoka, veselé shromáždění venkovanů, Nečas a bouře, a závěrečná věta, zpěv pastýřů, šťastné a vděčné pocity po bouři. Hrál orchestr revoluční a romantický, řídil jeho zakladatel a umělecký šéf John Eliot Gardiner. Český skladatel Josef Seeger, někdy také uváděný jako Josef Ferdinand Norbert Seeger, byl, vážení posluchači, po 40 let varhaníkem v týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze. Tam, kde jsou momentálně nejstarší pražské varhany ze 70. let 17. století, tedy varhany, na které i on hrával. My teď uslyšíme ze Seegerových osmi tokát jednu tokátu a fugu d-moll, a sice na varhany křižovnického kostela svatého Františka. Hraje Pavel Černý.

Na stanici D-dur právě dozněly varhany křižovnického kostela svatého Františka v Praze na Starém Městě. Pavel Černý na ně hrál tokátu a fugu d-mol Josefa Zegra. A teď pro vás máme hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Jauchzet Gott in allen Landen. To je jeho církevní kantáta, určená v liturgickém kalendáři luterské církve v 18. století pro 15. neděli po svátku Nejsvětější Trojice. Název a začátek textu můžeme přeložit jako jásejte, plesejte, radujte se, oslavujte Hospodina po všech zemích. Uslyšíme ve Švýcarsku žijící sopranistku Martinu Jankovou, která se ale zdaleka nespecializuje jen na autenticky provozovanou starou hudbu, a s ní barokní orchestr Collegium 1704, který se na ní naopak specializuje a který řídí a vede Václav Lux. Bachova kantáta Jauchzet Gott in allen Landen je mimochodem jeho jediná duchovní kantáta, určená a napsaná pro soprán a solovou trubku. Pochází z Lipska z roku 1730. A vedle Martiny Jankové a Collegia 1704 uslyšíme trumpetistu Jaroslava Roučka.

Vážení posluchači, v závěru pravidelného programu stanice D-dur Českého rozhlasu, věnovaného historicky poučené interpretaci staré hudby a nazvaného od Klaudia Ludwigovi, dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Byla to jeho duchovní kantáta Jauchzet Gott in allen Landen. Oslavujte Hospodina po všech zemích nebo po celé zemi. Zpívala Martina Janková, na trubku hrál Jaroslav Rouček a s nimi jsme slyšeli Kolegium 1704 Václava Luxe. Pěkný další poslech stanice D-dur vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.

Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u druhého nedělního dílu víkendového dopoledne stanice D-dur. Od mikrofonu vás opět zdraví Robert Škarda. Naším tématem budou i dnes hudební poklady notového archivu Českého rozhlasu. Společně budeme poslouchat například skladby Jana Dismase Zelenky, Zdeňka Lukáše, Václava Trojana, Jana Nováka, Vítězslavy Kaprálové a dalších. Úvod bude patřit stručné klavírní miniatuře kmenového autora rozhlasového nakladatelství Jiřího Gemrota. Jako jeden z 20 českých skladatelů v roce 2021 napsal Jiří Gemrot k 20. výročí existence nakladatelství malou rozhlasovou improvizaci. Její studiovou nahrávku pořídil klavírista Tomáš Výšek.

0: To byla v podání Tomáše Víška malá rozhlasová improvizace od Jiřího Gemrota. Milí posluchači, připomeňme si nyní s pomocí memoárů rozhlasového archiváře Zdeňka Jeřábka samotné počátky notového archivu úzce spojeného s činností uměleckých těles. Především symfonického orchestru, smíšeného a dětského pěveckého sboru nebo big bandu, tedy jazzového a tanečního orchestru Československého rozhlasu. Zakladatel notového archivu byl Karel Kopecký, violončelista a od roku 1922 člen České filharmonie. Ten spolupracoval od roku 1925 s otci zakladateli vznikajícího radiožurnálu. V roce 1926 se stal prvním angažovaným hudebníkem radiožurnálu a od roku 1928 získal již od akciové společnosti finanční prostředky na nákup notových materiálů. Převážně od pražského nakladatele Mojmíra Urbánka. Tím se započala historie hudebního, tedy notového archivu. A tak to vzpomínal sám Karel Kopecký, nejen na počátky archivu, ale i na svou první pracovní smlouvu s rozhlasem v pořadu z roku 1978.
1: Redaktor Miloš 14. jistě viděl ve mně dobrou organizační schopnost a jednoho krásného dne mi navrhnul, abych vůbec vstoupil do služeb radiožurnálu. Tato nabídka mě velmi a mile překvapila a já se musím přiznati, že jsem ji z radosti přijal. Pevnou smlouvu jsem uzavřel s rozhlasem 1. srpna 1925. Ve smlouvě jsem měl tyto povinnosti. Hrát solově na violončelo, eventuálně v jakémkoliv souboru nebo orchestru. Konat všechny potřebné zkoušky, aby výkony byly zaručeně bezvadné a akusticky možně nejvíce zdokonalené. Zároveň, že organizuju a povedu hudební archiv po stránce administrativní a protokolární, rovněž budu zkoušet i skladby, jak časové, tak i klasické, po stránce jejich provedení, jakož i působnosti pro rozhlas. Notový materiál jsem stále ještě obstarával sám, nejvíce půjčkou. Na nákup nebyly ještě finance. A když, tak jen od případu k případu. Staral jsem se dělat programy tematické, ku příkladu roční doby v hudbě, tance různých národů a podobné. A v pátek jsme hrali vážnou komorní hudbu. Trio Beethovena, Haydna, Škroupa, Dvořáka, Suka a jiné. Program sextetu byl velmi obsáhlý, já bych řekl, že jsme hráli všechno. A musím říci, že hrálo se s láskou a proto dobře. Denně jsme mnoho zkoušeli a čas od času se tento sextet rozšiřoval i na malý orchestr přibráním členů z České filharmonie. Nemělo by se tato práce a výkony sextetu z hlediska hudebního a hlavně rozhlasového podceňovat. Byla to jistě průkopnická práce v každém ohledu a vykonala v svém čase svoje. Tu a tam byl nám uvolněn nějaký určitý obnos na nákup hudebnin. Přišel vždy kapelní charvát se zprávou, že je uvolněna taková a taková částka na hudebniny. A řekl, jděte a kupte hudebniny, však vy sám víte dobře, co my potřebujeme. A já jsem šel a do Grejcaru jsem všechno utratil. A někdy jsem i překročil. Tak vznikal hudební archiv. Pozdě večer jsem se vracel domů s vědomím dobře vykonané práce, která mě úplně zaujala a které jsem se nyní tak rád věnoval. Bylo to něco nového, co dobře zapustilo své kořeny a vůči hledě rostlo a přinášelo stále nové a nové poznatky.
0: Tolik vzpomínky zakladatele notového archivu radiožurnálu Karla Kopeckého. A nyní už opět hudba z rozhlasových sbírek. V pořadí pátým titulem rozhlasové historické řady Thesaurus antiquae musicae byla v roce 2007 Ouverture F-dur Jana Dismase Zelenky. Jde o jedno z jeho nejznámějších orchestrálních děl, psané u příležitosti dvorských slavností konaných roku 1723 v Praze při korunovaci císaře Karla VI. Concertus Musicus Wien řídí Nicolas Arnoncourt.

0: Dozněla předehra F-dur pro dva hoboje, fagot, dvoje housle, violu a basso continuo Jana Dismase Zelenky. Pod vedením Nicolase Arnoncoura hrál koncertus Musicus Wien.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vážení a milí posluchači, nyní obrátíme pozornost k hudbě jen nedávno minulé. Dílo skladatele Zdeňka Lukáše má dnes pevné místo v repertoáru českých interpretů, ať se jedná například o jeho sbory nebo komorní kompozice. Z druhé jmenované oblasti budeme poslouchat Trio Bohemo, jednu ze dvou skladeb pro klavírní trio napsaných Zdeňkem Lukášem. Optimisticky laděná, zejména rytmicky originální skladba, má nezvykle dvě části. Na první větu Andante navazuje druhá část Con moto. Trio Bohemo Zdeněk Lukáš zkomponoval v roce 2004 na přání členů českého tria. O rok později vyšlo tiskem v Českém rozhlase. My si poslechneme, jak Lukášův opus 343 nastudoval soubor AD Trio ve složení Jiří Hurník housle, Miloš Jahoda violončelo a Martin Kasík klavír.

AD Trio Prague ve složení Jiří Hurník, Miloš Jahoda a Martin Kasík předneslo Trio Bohemo pro housle, violončelo a klavír od Zdeňka Lukáše. Milí posluchači, naladěnu máte stanici D-dur. Za okamžik v rámci víkendového dopoledne s hudebními poklady, archivu a nakladatelství Českého rozhlasu se budete moci zaposlouchat do duchovní hudby 18. století. Obrátíme se totiž k mise Solemnis Indis pro sóla, sbor a orchestr Karla Blažeje Kopřivy. Setkáme se tak s dílem skladatele a varhaníka náležejícího k takzvané citolipské skladatelské škole. Citoliby Uloun jsou od 17. století centrem panství hraběcího rodu Pachtů, kteří měli mimořádný vztah k hudbě. Tvorbu tamních skladatelů objevil a zpřístupnil skladatel a muzikolog Zdeněk Šesták, který se také v roce 2005 ujal vydání Kopřivovy Missi Solemnis jako editor. Na live nahrávce z pražského Rudolfína z roku 2004 zpívají Karolina Dvořáková, Ivona Škvárová, Aleš Briscein, Miloslav Podskalský a Kýnův smíšený sbor se sbormistrem Janem Rozehnalem. Hrají Marie Šestáková varhany a pražský komorní orchestr řídí Jiří Stárek.

0: To byla live nahrávka Missi Solemnis Indis Karla Blažeje Kopřivy z pražského Rudolfina z 23. května 2004. Zpívali Karolína Dvořáková, Ivona Škvárová, Aleš Bryscein, Miloslav Podskalský a Kýnův smíšený sbor. Hráli Marie Šestáková varhany a pražský komorní orchestr. Řídil Jiří Stárek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, posloucháte výběr z hudebních pokladů notového archivu Českého rozhlasu. Pro další minuty vybírám ukázku z tvorby skladatele Václava Trojana, který také v letech 1937 až 1945 působil v Československém rozhlase jako hudební režisér a programový referent. Mnoho jeho rukopisů je dnes uloženo ve sbírkách Českého rozhlasu a řada skladeb již také byla zpřístupněna formou notového vydání. Poslechneme si část z unikátní nahrávky, která vznikla u příležitosti obnovené premiéry loutkového filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské s texty Josefa Kainara podle předlohy slavné hry Williama Shakespeara. Jde o jeden z příkladů známé a plodné spolupráce Jiřího Trnky a Václava Trojana, kdy Trojan hudebně doprovodil mnoho trnkových kreslených, loutkových a trikových filmů. Znovu uvedení díla v roce 2021 předcházel přepis a úprava původních partitur Václava Trojana z roku 1959. Úkolu se zhostil skladatel a aranžér Adam Clemens. Český rozhlas se podílal jak na přípravě, tak na provedení. Nahrávku pořídil symfonický orchestr a dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod taktovkou Jana Kučery. Nedílnou součástí snímku je také role vypravěče v podání Petra Štěpánka. Z příběhu o magické noci v lese poblíž Athén, kde kouzla elfa Puka a krále Oberona zamotají vztahy čtyř milenců, si poslechneme závěrečnou půlhodinu, v které uslyšíme také zpěv tenoristy Richarda Samka.

Podivné jitřní halaly. Tak dlouho byla láska láskou štvána, až nakonec se sama v sobě zhlídla a našla se Lysandr s Hermií, Helena s Demétriem, jako nemluvňata. Tady jsou spolu po zákonech lásky. Co, starče, zákon tvůj? Co, zákon aténský? Ať všichni kolem slyší, vytrubte 3x svatba.

svatba slavná, chvíle dlouhá, to už tak bývá. Nejkrásnější krb, ten vždycky špatně hřeje.

vám k pobavení divadelní kus. Je skvělý, sám jsem to napsal. Zde luna, čili měsíc. Zde zeď, která je lásce překážkou. Pak lev, který chtěl vraždit, ale nevyšlo mu. Konečně Tisbe, domněle sežraná a Pyramus.

ty hloupá zdi, jež naši lásku hatíš. A co ta schůzka venku na louce má ty zvé? Jen pozor na lvy, jsou to potvory.

Na tomto cáru bude krev. Ovšem ne Tisbina. A znovu puk se vmísil do hry. Vy však uvidíte, že každý aspoň jednou v životě stane se velkým nade vše pomyšlením. A třeba se to stalo omylem či zvůlí, to jeho srdce zazní hlasem zvonu a posměváčky přejde špatný smích.

tak vidiny nás všechny svádějí a klamou. Ale což, jen když jsou krásné.

pro Bůh, ať nikdo nemyslí, že to, co se tady hrálo, bylo snad něco jiného než sen. Ať nikdo nemyslí, že vytoužený Laurus sám sobě může dát syna.

Ať nikdo nemyslí, že jenom puk je schopen kouzelných žertů. Vždyť my sami právě tak hezky kouzlíme, když sníme. A usínajíce si s elfy připíjí.

Je něco v našich snech, co životem nás vodí. Je něco v našich snech, co nikdy nezmírá. A což teprve ve snu pana Shakespearea.

To byla ukázka z hudby Václava Trojana v úpravě Adama Klemence k loutkovému filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské s texty Josefa Kainera podle předlohy Williama Shakespeara. Vypravěčem byl Petr Štěpánek, zpíval Richard Camek a dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu se sbormistryní Věrou Hrdinkovou. Rozhlasové symfoniky řídil Jan Kučera. Milí posluchači, v rámci víkendového dopoledne se dostáváme ke stručné, ale skutečně unikátní skladbě rozhlasového nakladatelského katalogu. Jak uvádí ve své předmluvě k notovému vydání Ivan Bierhansl, Pět kusů pro klavír je vůbec první autorské dílo světoznámého dirigenta Karla Ancherla. Klavírní kusy vznikly během mistrových studií na Pražské konzervatoři u profesora Jaroslava Křičky a jsou dokumentem z dob vzdělávání Ancherla ve sféře, kterou nakonec zcela opustil. Stejně jako nevydržel dlouho učit, volání koncertní taktovky

Slyšeli jsme pět kusů pro klavír Carla Ancerla. Invenci, polku, andante, fugu a žik hrál Tomáš Víšek. V naší procházce rozhlasovým hudebním archivem se dostáváme k dílu Jana Nováka. Choré Vernáles neboli Jarní tance vznikly v roce 1977. Nejprve jako skladba pro flétnu a kytaru, později ji Jan Novák přepsal pro flétnu a klavír a také pro flétnu se smyčcovým orchestrem, čelestou a harfou. Jde o tři volně spojené věty. Inspirací pro hlavní téma první věty nacházíme v Horáciově verši. Roztál sníh, již klíčí semínka na poli a stromy odívají se listovým. Choré Vernáles Jana Nováka ve verzi pro flétnu a kytaru hraje duo Bohemico.

Duo Bohemico, Anna cuchal na flétnu a Pavel cuchal na kytaru, dohráli choré Vernáles, jarní tance od Jana Nováka. Milí posluchači, v následujícím čase se ve víkendovém dopoledni na stanici D-dur vrátíme k historickým rozhlasovým sbírkám. Díky daru vzácných hudebnin od skladatele a muzikologa Karla Balinga v době druhé světové války je v Českém rozhlase uloženo také několik rukopisů Jana Václava Hugo Voříška. Tyto autografy se v roce 2009 staly předlohou pro nová vydání Voříškových duchovních skladeb. Graduale Benedictus S. a dvou ofertorií Mentis oprese a quoniam iniquitatem cognosco. Editorem vydání byl Marek Štrincl, který také následně se svým souborem Musica Florea pořídil nahrávku. Poslechneme si celou mši B-dur opus 24, v které jsou součástí uvedené graduále a dvě ofertoria. Voříšek mši dokončil 6. ledna 1825, v době, kdy světlo světa spatřila i Beethovenova Missa Solemnis. S muzikou Floreou a Markem Štrinclem se představí solisté Barbora Sojková, Marta Fadlijevičová, Silva Šmugrová, Jaroslav Březina, Hasan El Dunia, Matouš Trávníček a Marian Krejčík.

0: Misa Solemnis B-dur opus 24 pro sóla, sbor a orchestr Jana Václava Hugovoříška dozněla v tuto chvíli na stanici D-dur. Zpívali a hráli solisté, sbor a orchestr Muzika Florea, řídil Marek Štrincl.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, následující skladba našeho výběru z katalogu Českého rozhlasu nás přenese do 30. let 20. století. Bude to 10-minutová miniaturní svita Vítězslavy Kaprálové, dnes často hraná profesionálními i amatérskými orchestry. Takto o skladbě s opusovým číslem 1 píše v předmluvě partitury muzikoložka Karla Hartl, zakladatelka The Kaprálová Society. Půvabná miniaturní svita pro malý orchestr vznikla na podzim 1935. Na počátku skladatelčina studia u Vítězslava Nováka na mistrovské škole Pražské konzervatoře. Myšlenkově je však mnohem starší. Jejím podkladem je totiž hudební materiál skladatelčiny ještě romanticky a impresionisticky laděné klavírní skladby z roku 1935.

1. Tím lze také vysvětlit její opusové číslo, neboť chronologicky by miniaturní svita měla sousedit v katalogu Kaprálové s grotesník pasakálií a třemi klavírními kusy opus 9, též z podzimu 1935. Přestože úzce souvisí s pěti skladbami pro klavír, lze miniaturní svitu považovat za samostatné dílo, neboť se liší nejen obsazením, počtem vět a jejich názvy, ale částečně i hudebním materiálem. Svou miniaturní svitu skladatelka věnovala hudebnímu souboru brněnské odbočky Radiožurnálu. V jehož provedení pod taktovkou Theodora Šefra mělo dílo 7. února 1936 svou premiéru.

Janáčkova filharmonie Ostrava s dirigentkou Alenou Hron dohrála miniaturní svitu Vítězslavy Kaprálové. Výběrem skladeb z notového archivu i katalogu Českého rozhlasu vás stále provází Robert Škarda. Zvu vás nyní k poslechu části z kantáty Český rok na vsi pro recitaci Dětský sbor a orchestr od Jiřího Šternvalda. Toto dílo patří k nejúspěšnějším dílům autora, který svého času úzce spolupracoval s Emilem Františkem Burianem a souběžně se věnoval koncertní a populární hudbě i tvorbě pro divadlo a film. Český rok na vsi vznikal v letech 1975 až 76 a čerpá z českých lidových písní a říkadel ze sbírky Karla Jaromíra Erbena. Šternvaldova kantáta byla vydaná tiskem v roce 2007. Je rozdělena do 4 částí podle ročních období. Poslechneme si Léto, které má 4 další dílčí věty. Svatojánská noc, Žabky, Vodník a rusalky a Na potoce. Recitátorkou je Věra Papírková. Dětský pěvecký sbor Jitřenka a jeho českou komorní filharmonii řídí Stanislav Vavřínek.

léto. Taková pěkná letní bouřka a hned zase sluncem prozářené nebe, vonící stráně, louky a senoseče, pastorály pastýřek, hry chlapců a děvčat u rybníka, horké letní večery plné poezie, ale také tajemné noci, při kterých se pálily čarodějnice a které tenkrát, zvláště o svatojánské noci, rozehrávali fantazii našeho lidu svými bájemi a říkadly, ale i zdravou víru v léčivou moc bylin, opírající se o staletou lidovou moudrost. Tenkrát ovšem na naší dědině veškerou vědu zastupovala baba kořenářka.

Kořínečku, kořínečku, tebe hledám. Kořínečku, kořínečku, tebe nalézám. Kořínečku, kořínečku, tebe mám. A svým kravičkám užívat ti dám.

0: Hráči, tady tě mám!
1: Kdo je to? Kdo mne volá?
0: To jsem já, Kunibál! Půjdeme spolu na bál!
1: Co ode mne chceš?
0: Nic, jen maličkost. Zapomněla jsi, že ten, kdo první vkročí na místo, kde se palí čarodějnice, patří Kunibálovi a že s ním musí tancovat celou noc

0: copac. Kdo pak?
1: Janeček.
0: Človíček?

0: Zopak.
1: Pojďme.
0: Kam pak?
1: Tuni.
0: Proč pak?
1: Budeme o ní hrát. Budeme o ní hrát.
0: Oč pak, oč pak.

0: Ciao, Pac.
1: Come
0: Pac.
1: Facci!

Dozněla část Léto z kantáty Český rok na vsi od Jiřího Šternvalda. Recitátorkou byla Věra Papírková, dětský pěvecký sbor Jitřenka a jeho českou komorní filharmonii řídil Stanislav Vavřínek. Vydání koncertu pro housle a orchestr D-dur Františka Bendy v roce 2009 vycházelo z rukopisné partitury a partů uložených v Saské knihovně v Drážďanech. Jedná se o nejstarší dobový pramen koncertu, jehož autograf se nedochoval. V drážďanském opise partitury koncertu D-dur se však setkáme s typickým rysem drážďanské provozovací praxe. Kopista ponechal v partituře prostor, aby mohl být orchestrální aparát rozšířen o dechové nástroje a cizí rukou jsou zde vepsány virtuózní party lesních rohů. Bendův houslový koncert D-dur vyšel v edici Václava Luxe jako v pořadí 13. titul rozhlasové historické řady Thesaurus antiquae musicae. Hrají Gabriela Demeterová a Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Milanem Lajčíkem.

Gabriela Demeterová a Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Milanem Lajčíkem dohrál koncert pro housle a orchestr D-dur Františka Bendy. Uvedením Bendova koncertu končí na stanici D-dur dnešní druhá část víkendového dopoledne, věnovaného pokladům notového archivu a nakladatelství Českého rozhlasu. Příjemný poslech dalšího vysílání digitální stanice D-dur přeje Robert Škarda.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Claudio Monteverdi, Confitebor tibi domine. Výběr ze sbírky duchovní hudby z roku 1640 hraje a zpívá francouzský soubor Les Arts Florissants, řízený Williamem Christym.

Američan William Christie, usazený ve Francii a s mimořádným ohlasem se věnující barokní hudbě, dirigoval svůj soubor Lazare Florissant. Zazněla Monteverdiho duchovní skladba Confitebor tibi domine.

Tři nocturna Friederika Chopina, bémol, esdur a hádur, zahraje nyní na stanici D-dur pianistka Maria João Pires.

Larghetto, Andante a Allegretto, to byla tři tempová označení předchozích Nocturne Friderika Chopina v toninách bémol, esdur a hádur. Hrála pianistka Maria Joano Pires.

Manuela Wieslerová a Helsingborský symfonický orchestr řízený Filipem Ogenem jsou interprety koncertu pro flétnu a orchestr francouzského skladatele první poloviny 20. století Jacquesa Ibera.

0: Jacques Ibert, koncert pro flétnu a orchestr. Hráli Manuela Wieslerová a Helsimborský symfonický orchestr, který řídil Philippe Auguin.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Svůj slovanský kvartet S-dur věnoval Antonín Dvořák houslistovi Jeanu Beckerovi, primáriovi florentinského kvarteta. Podnět vzešel z vlasteneckých kruhů v Kroměříži. Nám skladbu zahraje Panochovo kvarteto.

Smíšcový kvartet číslo 10 S-dur, opus 51, zvaný Slovanský, Antonína Dvořáka, hrálo Panochovo kvarteto. Posloucháte stanici D-dur.

Slavný trumpetista Maurice André a jeho syn Lionel, tragicky později zesnulý, jsou solisty koncertu pro dvě trubky a komorní orchestr C-dur Thomasa Albinoniho. Doprovází komorní orchestr Jeana François Paliara.

0: to byl, vážení přátelé, koncert pro dvě trubky a komorní orchestr C-dur Tomasa Albinoniho. Hráli Maurice André, Lionel André a komorní orchestr Jeana François Paliára.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dalším solistou je na stanici D-dur Leif Ove Andsnes. Zahraje sonátu B-moll Friedricha Chopina.

Brahmsovu čtvrtou symfonii nyní vyslechneme v podání britského souboru dobových nástrojů The London Classical Players. Řídí Roger Norrington.

Čtvrtá symfonie Johannesa Brahmse v tónině e-moll zazněla v nastudování londýnského souboru The London Classical Players. Dirigoval Sir Roger Norrington.

Na programu stanice D-dur je teď hudba Johanna Sebastiana Bacha, a sice radostná kantáta Jauchzet Gott in allen Landen, psaná pro solový soprán, trubku, smyčce a kontinuo. Zpívá Barbara Hendricks, hraje Hakan Hardenberger a komorní orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha z Berlína, který řídí pěvec Petr Schreier.

dozněla Bachova oslavná kantáta Jauchzet Gott in allen Landen. Zpívala Barbara Hendricks, na trubku hrál Hakan Hardenberger a komorní orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha řídil Petr Schreier. Tónový rozsah basetového rohu, typického nástroje přelomu 18. a 19. století, leží někde mezi basklarinetem a klarinetem, jemuž je příbuzný. Z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta, který pro tento nástroj psal, vybíráme teď divertimento pro tři basetové rohy F-dur. Hraje Trio di Clarone.

Příští čtvrt hodinku věnujeme, vážení přátelé, na stanici D-dur opeře. Árii o Jivě a modlitbu ze čtvrtého dějství Verdiho Otela zaspívá René Flemingová. Spoluúčinkuje Larisa Ďatková a hraje Londýnský symfonický orchestr s Georgem Šoltym.

zpívala René Flemingová. Poslouchali jsme árii o Ivě a modlitbu Desdemony ze čtvrtého dějství Verdiho opery Otello.

Antonín Rejcha, jeden z nejdůležitějších představitelů českého hudebního exilu z přelomu 18. a 19. století, byl v Paříži uznávaným skladatelem i pedagogem. Na stanici D-dur teď zazní kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo v tónině D-dur.

Antonín Reicha, kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo D-dur opus 98. Hráli Roel Diltins, Konrad Hünteler, Rainer Kussmaul a Jürgen Kussmaul.

Z kantáty Kytice Bohuslava Martinů vybíráme teď Idylu. Instrumentální část často hranou samostatně. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevikovský, který vás též zve k poslechu slavného italského operního diptychu Cavalleria Rusticana, Sedlák Kavalír, Pietra Mascagniho a I Pagliacci, komedianti Ruggera Leoncavalla. Oper, které od doby svého vzniku patří ke kmenovému světovému opernímu repertoáru. Dnes si je poslechneme ze slavných studiových nahrávek vzniklých v letech 1953 až 54, následně v roce 1997 digitálně restaurovaných a s hvězdným obsazením titulních úloh s Marií Kalasovou a Giuseppem Di Stefanem. Obě opery vznikly takřka ve stejném období přelomu 80. a 90. let 19. století jako díla, jimiž se Mascagni a Leoncavallo zúčastnili skladatelské soutěže na vytvoření jednoaktové zpěvohry vypsané milánským hudebním nakladatelstvím Edoardo Sonzogno. Vítězným dílem se stala opera Sedlák Kavalír, nepříliš známého, ale velmi nadaného mladého hudebníka, skladatele chrámové hudby a kapelníka různých malých divadelních scén Pietra Mascagniho. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 73 prací a není bez zajímavosti, že jednou z nich byla opera Komedianti z pera rovněž nepříliš známého skladatele Ruggera Leoncavalla. Protože však nesplňovala základní kritérium soutěže, formu jednoaktovky, byla porotou vyřazena. Navzdory tomuto verdiktu bylo oběma operám osudem předurčeno, aby se o několik let později staly neoddělitelnými operními dvojčaty a na světových divadelních scénách dodnes uváděná v podobě dramatického diptychu. Jejich podivuhodná sourodost tkví v silných příbězích a stejně silné emocemi nabité hudbě. Spojnicí obou dramatických příběhů odehrávajících se v prostředí italských vesnic, Sedlák Kavalír na Sicílii v době Velikonoc a Komedianti v Montaltu v Kalábrii, jsou vybičované lidské city a emoce. Touha, láska, vášeň, žárlivost, křivda a zhrzení, které vyvrcholí vraždou. Námět pro Sedláka Kavalíra nalezl Pietro Mascagni ve stejnojmenném dramatu lidového spisovatele Giovanniho Vergi a tandem zkušených operních libretistů Giovanni Targioni Tozzetti a Guido Menasci pak s huštěním děje převedli Vergiho hru do podoby jednoaktovky. Premiéra Sedláka Kavalíra 17. května 1890 v Teatro Constanza v Římě, dirigoval Leopoldo Muñone, byla velikým skladatelovým triumfem, který se mu už do konce života žádnou další operou nepodařilo překonat. Více k oběma operám lze nalézt na internetových stránkách Českého rozhlasu D-dur. Jak bylo v úvodu řečeno, dnes si obě opery poslechneme z historických nahrávek vydavatelství EMI Classics. Mascagniho Sedlák Kavalír byl nahrán mezi červnem a srpnem roku 1953 v prostorách Baziliky svaté Eufémie v Miláně. Osoby a obsazení. Santuzza, mladá selka, Maria Callas. Turidu, mladý sedlák.

Giuseppe di Stefano. Alfio, povozník, Rolando, pane Rai. Lola, jeho žena, Anna Maria Canali. Lucia, matka Turidova, Ebety Koci. Zpívá a hraje sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně, sbormistr Vittore Veneziani, řídí Tullio Serafin. Děj se odehrává na sicilské vesnici o Velikonocích roku 1880. Obsah opery. Pro navození atmosféry citován z publikace Jana Brandbergera a Zdenky Müncerové Svět opery, vydané v roce 1947. Sedlák Turidu miloval Lolu, ale odešel na vojnu a než se vrátil, provdala se Lola za bohatého a hodného povozníka Alfia. Turidu si po návratu oblíbil Santucu a slíbil jí manželství. Tu začala Lola s bývalým milencem koketovat a odloudila ho mladé selce. Santuca si stěžuje Turidově matce a prosí marně Turida, aby se k ní vrátil. Ve svém zoufalství prozrazuje zrazená Santuca Alfiovi Lolin vztah k Turidovi. Když se oba muži setkají v lučině hostinci a Alfio nechce Turidovi připít, poznává Turidu, že jeho láska je prozrazena. Alfio se také vrhl na soka a kousl ho do ucha, což je podle prastarého sicilského zvyku vypovězení nepřátelství. Turidu lituje své zrady, odevzdává Santucu do ochrany své matky a jde do zahrady, kde je Alfiem zabit.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Pietra Mascagniho Cavalleria Rusticana, Sedlá kavalír, s Marií Kalasovou a Giuseppem Di Stefanem v hlavních úlohách. Zpíval a hrál sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně, sbormistr Vittore Veneziani, řídil Tullio Serafin. Nahrávka byla pořízena v Miláně v roce 1953. A jak jinak, druhá část našeho operního vysílání bude patřit komediantům Ruggera Leoncavalla. Na rozdíl od Mascagniho nenalezl Leoncavallo svůj námět v divadelním prostředí, byť divadlo v něm má klíčovou úlohu, ale v úředních spisech svého otce, soudního úředníka. Šlo o skutečný případ vraždy, která se kdysi stala v jedné italské kočovné komediantské společnosti. Libretto si skladatel napsal sám, děj rozdělil do dvou aktů s prologem. Jak bylo v úvodu řečeno, Leoncavallo se chtěl s touto operou zúčastnit skladatelské soutěže Sonzoňova nakladatelství, ale porota podle pravidel soutěže, zadáním byla jednoaktovka, Leoncavallovu operu nepřijala. Nicméně zkušený nakladatel Eduardo Sonzoño vytušil jedinečnost tohoto díla a odkoupil od skladatele autorská práva ke komediantům. Jak správný odhad měl Sonzoño, se ukázalo už za dva roky, 21. května 1892, kdy byla Leoncavallova opera s velkým úspěchem uvedena v Miláně v Teatro da Verme pod taktovkou Artura Toscaniniho. Podobně jako Mascagni, tak i Leoncavallo už nepřekonal své komedianty žádnou svou další operou. Později skládal i operety, byť se u publika jeho další díla dočkala příznivých ohlasů. Také Leoncavallovi komedianty si poslechneme z nahrávky vydavatelství EMI Classics a opět s Marií Kalasovou. Nahrávka vznikla v červnu roku 1954 v prostorách milánského Teatro alla Scala. Osoby a obsazení. Canio, principál kočovných komediantů, Giuseppe Di Stefano. Nedda, jeho žena, Maria Callas. Tonio, komediant Tito Gobbi. Beppe, komediant Nicola Monti. Silvio, mladý sedlák, Rolando Panerai. Zpívá a hraje sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně. Sbormistr Vittore Veneziani řídí Tullio Serafin. Děj se odehrává v Kalábrii ve vesničce Montalto v létě roku 1865. Obsah opery. Opět volně citován z publikace Jana Brambergera a Zdenky Mincerové Svět opery, vydané v roce 1947. Opera začíná orchestrální předehrou a prologem kejklíře Tonia, který připravuje publikum na to, že při představení splyne veselá hra s hořkým životem. První dějství se odehrává na návsi. Canio miluje svoji ženu Neddu, ale je nesmírně žárlivý. Neddu miluje i Tonio, ale Nedda ho odmítá a když je komedian dotěrný, šlehne ho bičíkem. Uražený Tonio slibuje pomstu. Nedda miluje mladého sedláka Silvia, který s ní chce prchnout v noci. Rozmluvu obou milenců vyslechne Tonio. Vytoužená chvíle pomsty přišla. Vyzradí vše Caniovi. Marně týrá Canio ženu, aby mu řekla jméno svého milence. Nezbývá mu, než uposlechnout Tonia a vyčkat večera. Druhé dějství. Večerní představení komediantů. Hra o Kolumbíně. Nedda v úboru Kolumbíny vybírá vstupné a varuje Silvia. Hra začíná. Kolumbínin muž není doma, proto pozvala svého milence Harlekína, komedianta Beppeho. Když přichází za Kolumbínou Tadeo, komedian Tonio, s milostnými návrhy je Harlekínem vyhnán. V tom se vrací Kolumbínin muž, paňáca, principál Canio. Milenec Harlekín sice uprchl, ale paňáca ho zahlédl a nyní žádá ženu, aby prozradila, kdo u ní byl. Zde je nejzazší hranice hry a skutečnosti. Diváci nepoznávají vážnost situace a tleskají, jak si myslí, úchvatnému umění, jež má tak blízko k životu. Kolumbína Nedda se zdráhá prozradit svého milence. Paňáca Canio doráží čím dál tím vážněji, až náhle Kolumbína klesá. Canio vrazil Neddě do zadíku.
Sedlák Silvio jí spěchá na pomoc. Canio v něm poznává Nedina milence a zavraždí ho též. Spoluviník dvojnásobné vraždy, Tonio, jehož pomstychtivost je však trestně nepostižitelná, vyslovuje k této apoteóze lásky a násilí závěrečnou větu. Už je konec komedie.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Ruggiera Leoncavala I Pagliacci, komedianti, na skladatelovo libreto a s Marií Kalasovou, Giuseppem Di Stefanem a Titem Gobim v hlavních úlohách. Zpíval a hrál sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně, sbormistr Vittore Veneziani řídil Tullio Serafin. Operu jsme poslouchali z historické nahrávky vydavatelství EMI Classics, vzniklé v roce 1954 a následně v roce 1997 digitálně restaurované. V pořadu byly použity citace z publikací Jan Brandberger a Zdenka Mincerová, Svět opery, vydané v roce 1947, a Velká operní encyklopedie, vydaná v roce 1996.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: V baroku i raném klasicismu se setkáme s pozoruhodným repertoárem skladeb pro dva orchestry. Je zjevné, že skladatelé využívali zejména efektu, kterému se mnohem později začalo říkat stereo. Někdy ale bylo rozložení orchestrů jiné. Jeden seděl před posluchači, druhý za nimi. Pak už se blížíme tomu, co se jmenuje surround. Tedy Johann Christian Bach, symfonie pro dva orchestry E-dur. Má tři věty. Hraje kapela Koloniensis, řídí Hans Martin Linde.

0: Poslouchali jsme symfonii pro dva orchestry E-dur Johanna Christiana Bacha. V podání kapely Koloniensis řídil Hans Martin Linde.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Suk zamýšlel napsat něco jako klavírních čtveroročních dob, ale realizoval jen svitu jarní a letní. Ta je velmi impresionistická, ale také symbolická. V části Večerní nálada Suk konfrontuje citaci své písně lásky s motivem smrti z Dvořákova Requiem. Josef Suk, Letní dojmy, opus 22b. Hraje Markéta Týmlová.

To byl cyklus Letní dojmy opus 22b Josefa Suka. Hrála Markéta Týmlová. Wolfgang Amadeus Mozart, smyčcový kvartet číslo 11 S-dur, má 4 věty. Na koncertním snímku hraje skladbu Quatuor Ludwig.

Quattro Ludwig zahrál smyčcový kvartet číslo 11 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý večer, vítám vás při poslechu hudby našeho a minulého století. Padat, padat a lehat a padat. To je název opusu německého skladatele Gerharda Steblera na slova básně rumunsko-židovského básníka Paula Celana. Ctižádostí Steblerovou je zmocnice tajemných záutí Celanových

Poslouchali jsme kompozici německého autora Gerharda Steblera. Její název zní Padat, padat, lehat a padat. Slova jsou součástí básně rumunsko-židovského básníka Paula Celana. Interprety byla sopranistka Christine Whittlesey, akordeonista Theodor Ancelotti a tubista Daniel Chambord. Dále byl slyšet čtyřstopý pás. Celou koncepci řídil sám autor. U následující skladby udělám, myslím, nejlépe, když vyjmu několik vět z úvodu, ve kterém autor Pavel Zemek vysvětluje smysl a svůj záměr při tvorbě tohoto opusu. Cyklus proroctví Izajášovo je mým prvním pokusem o využití unizonové linie v delším časovém rozpětí, o formu založenou na jejím rozvíjení. Text vychází z fragmentu Izajášovy básně, která je proroctvím o příchodu Mesiáše. V konkrétní hudební podobě jde o snahu dosáhnout spojení nespojitelného, o jednotu protikladů historických, stylových i technických, které se objevily v evropském hudebním vývoji. Vše protikladné tak ústí do společného, do redukované linie gregoriánského chorálu. Tolik autor. Unizono pro 7 nástrojů přednesou Michal Vojáček na flétnu, Lukáš Daňhel na klarinet, Lukáš Mik na housle, Stanislav Vacek na violu, Katarina Madajriová na čelo, Ivana Švestková na harfu a Stanislav Slavíček na klavír. Řídí Pavel Schneider.

Poslouchali jsme proroctví Izajášovo unizono pro 7 nástrojů od skladatele Pavla Zemka. Hráli členové Brno Contemporary Orchestra, řídil Pavel Schneider. Skladatel Jean France je jeden z nejoblíbenějších soudobých skladatelů ve Francii. To bylo jasné už při premiéře jeho kvintetu číslo 1 v Paříži. Bylo mu tehdy 36 let a už byl hotová skladatelská osobnost, která si rozumí a zná dobře své řemeslo. To, co tu teď tvrdím, je možno si ověřit poslechem. Dechový kvintet číslo 1 pro flétnu, hoboj, klarinet, hornu a fagot hrají členové ansámblu Komorní spolek Berlín.

Členové ansámblu Komorní spolek Berlín přednesli kvintet číslo 1 pro flétnu, hoboj, klarinet, hornu a fagot skladatele Jeana Francéze. Shakespeareova tvorba inspiruje skladatele už několik století. Každý z nich, namátkou třeba Berlioz nebo Prokofiev, do své hudby vtiskne vždy punc smyšlení své doby. Jiří Teml komponoval své shakespeareovské motivy v roce 1990, ale chtěl naopak vystihnout atmosféru renesance, ve které psal Shakespeare svá nadčasová díla. Sám k tomu podotýká, že proto těžko snáší, když někteří interpreté mají chuť zaměnit harpsichord za klavír. Dílo provedou flétnistka Klára Nováková, houslistka Adéla Steinochová, violončelista Petr Nouzovský a na harpsichord hraje Monika Knoblochová. Všichni se potom střídají ve hře na bicí nástroje.

dozněly shakespearovské motivy, cyklus skladeb pro flétnu, housle, violončelo, čembalo a bicí nástroje Jiřího Temla. Hráli Monika Knoblochová, Adéla Štajnochová, Klara Nováková, Petr Nouzovský a všichni se společně podíleli na interpretaci partu bicích nástrojů. V roce 1979 dokončil německý skladatel Hans Werner Henze své dílo nazvané Podzim. Je to programní skladba inspirovaná poezií rakouského básníka Georga Trakla. Henze prožil většinu svého života v Itálii, kam odešel v roce 1953, protože mu nevyhovovala atmosféra německého myšlení. Miloval polyfonní strukturu, ale současně i obraznost a jasná hudební gesta. Jeho skladba Lautuno pro pět dechových nástrojů je v podstatě syntézou jeho kompozičního stylu. Vyslechneme ji v podání berlínského dechového kvinteta.

Berlínské dechové kvinteto předneslo skladbu Lautunno, tedy podzim, od německého skladatele Hanse Wernera Henzeho. V roce 1968 byl německý skladatel Karl-Heinz Stockhausen na vrcholu své kariéry. Byl plně respektován jako nositel všeho progresivního a současně kvalitního. Proto si dovolil předložit svému souboru vynikajících improvizátorů partituru bez not. Pouze s verbálním popisem toho, co se má odehrávat ve zvuku. Popis byl velmi vágní, poetický až mystický. Tento tvůrce strávil většinu života ve Spojených státech, kde v té době už konceptuální umění nebylo nic výjimečného. Slovenský soubor pro interpretaci nové hudby, nazvaný Vény 30, se tímto způsobem realizace skladeb, nebo chcete-li konceptů, zabývá už přes 30 let. Skladba s názvem Ze sedmi dnů pro nespecifikovaný ensemble byla natočena živě u příležitosti festivalu Radiohead Awards v roce 2017 v Bratislavě.

Dozněla konceptuální skladba Karlheinze Stockhausena s názvem Ze sedmi dnů pro nespecifikovaný ansámbl. Přednesl ji slovenský soubor Vény 30. První klavírní koncert napsal Dmitrij Šostakovič jako své 35. dílo a při jeho premiéře seděl u klavíru sám. Bylo mu tehdy 27 let a byl nadaným klavíristou a jeho radost z komponování byla znát z této poznámky k provedení. Když se obecenstvo během hraní mé skladby směje nebo prostě usmívá, těší mě to. V době premiéry byl jeho kompoziční přístup pro posluchače Sovětského svazu doslova třaskavý. Dnes už to sice tolik necítíme, ale ve spojení s interpretací pianistky Marty Argeričové se solistou na trubku Gájem Tuvronem to bude i po těch letech znovu veliký zážitek. Württemberský komorní smyčcový orchestr Heilbronn řídí Jörg Färber.

Dozněl první klavírní koncert Dmitrije Šostakoviče, u klavíru seděla virtuózka Marta Argeričová a solový part na trubku hrál Guy Touvron. Württemberský komorní smyčcový orchestr Heilbronn řídil Jörg Ferber. Chvalospěv na slunce Il Canto del Sole je modlitba k Bohu skrze bratra slunce, jak ho chválí a oslavuje František z Assisi ve 13. století. To je inspirace do dnešních dnů pro mnoho tvůrců všech uměleckých odvětví. Švédský skladatel 20. století Siegfried Naumann vytvořil na tento text v Římě roku 1963 třídílnou kantátu pro dva solové hlasy, kontraalt a bariton, dále pro sbor, 10 instrumentálních solistů a orchestr. Poslechněme si jeho dílo v interpretaci solistů Jana Arnholce a Mariany Eklöfové, komorního sboru Mikaeli a Stockholmské filharmonie. Řídí Leif Segerstam.

Poslouchali jsme chvalospěv Na slunce Františka z Assisi. Je to současně název kantáty pro sóla, sbor a 10 instrumentálních solistů od skladatele Siegfrieda Naumana. Zpívali Jan Arnholz, Mariana Ekléfová a komorní sbor Mikaeli. Spolu se solisty hrála Stockholmská filharmonie, kterou řídil Leif Segerstam.

Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u druhého nedělního dílu víkendového dopoledne stanice D-dur. Od mikrofonu vás opět zdraví Robert Škarda. Naším tématem budou i dnes hudební poklady notového archivu Českého rozhlasu. Společně budeme poslouchat například skladby Jana Dismase Zelenky, Zdeňka Lukáše, Václava Trojana, Jana Nováka, Vítězslavy Kaprálové a dalších. Úvod bude patřit stručné klavírní miniatuře kmenového autora rozhlasového nakladatelství Jiřího Gemrota. Jako jeden z 20 českých skladatelů v roce 2021 napsal Jiří Gemrot k 20. výročí existence nakladatelství malou rozhlasovou improvizaci. Její studiovou nahrávku pořídil klavírista Tomáš Výšek.

To byla v podání Tomáše Víška malá rozhlasová improvizace od Jiřího Gemrota. Milí posluchači, si nyní

0: V roce 1926 se stal prvním angažovaným hudebníkem radiožurnálu a od roku 1928 získal již od akciové společnosti finanční prostředky na nákup notových materiálů. Převážně od pražského nakladatele Mojmíra Urbánka. Tím se započala historie hudebního, tedy notového archivu. A tak to vzpomínal sám Karel Kopecký, nejen na počátky archivu, ale i na svou první pracovní smlouvu s rozhlasem v pořadu z roku 1978.
1: Redaktor Miloš 14. jistě viděl ve mně dobrou organizační schopnost a jednoho krásného dne mi navrhnul, abych vůbec vstoupil do služeb radiožurnálu. Tato nabídka mě velmi a mile překvapila a já se musím přiznat, že jsem ji z radosti přijal. Pevnou smlouvu jsem uzavřel s rozhlasem 1. srpna 1925. Ve smlouvě jsem měl tyto povinnosti. Hráti solově na violončelo, eventuálně v jakémkoliv souboru nebo orkestru. Konat všechny potřebné zkoušky, aby výkony byly zaručeně bezvadné a akusticky možně nejvíce zdokonalené. Zároveň, že organizuju a povedu hudební archiv po stránce administrativní a protokolární, rovněž budu zkoušet i skladby, jak časové, tak i klasické, po stránce jejich provedení, jakož i působnosti pro rozhlas. Notový materiál jsem stále ještě obstarával sám nejvíce půjčkou. Na nákup nebyly ještě finance. A když, tak jen od případu k případu. Staral jsem se dělat programy tematické, ku příkladu roční doby v hudbě, tance různých národů a podobné. A v pátek jsme hrali vážnou komorní hudbu. Trio Beethovena, Haydna, Škroupa, Dvořáka, Suka a jiné. Program sextetu byl velmi obsáhlý, já bych řekl, že jsme hráli všechno. A musím říci, že hrálo se s láskou a proto dobře. Denně jsme mnoho zkoušeli a čas od času se tento sextet rozšiřoval i na malý orkestr, přibráním členů z České filharmonie. Nemělo by se tato práce a výkony sextetu z hlediska hudebního a hlavně rozhlasového podceňovat. Byla to jistě průkopnická práce v každém ohledu a vykonala v svém čase svoje. Tu a tam byl nám uvolněn nějaký určitý obnos na nákup hudebnin. Přišel vždy kapelní charvát se zprávou, že uvolnila taková a taková částka na hudebniny. A řekl, jděte a kupte hudebniny, však vy sám víte dobře, co my potřebujeme. A já jsem šel a do Grejcaru jsem všechno utratil. A někdy jsem i překročil. Tak vznikal hudební archiv. Pozdě večer jsem se vracel domů s vědomím dobře vykonané práce, která mě úplně zaujala a které jsem se nyní tak rád věnoval. Bylo to něco nového, co dobře zapustilo své kořeny a vůči hledě rostlo a přinášelo stále nové a nové poznatky.
0: Tolik vzpomínky zakladatele notového archivu radiožurnálu Karla Kopeckého. A nyní už opět hudba z rozhlasových sbírek. V pořadí pátým titulem rozhlasové historické řady Thesaurus antiquae musicae byla v roce 2007 Overtýr F-dur Jana Dismase Zelenky. Jde o jedno z jeho nejznámějších orchestrálních děl, psané u příležitosti dvorských slavností konaných roku 1723 v Praze při korunovaci císaře Karla VI. Concentus Musicus Wien řídí Nicolas Arnoncourt.

0: Dozněla předehra F-dur pro dva hoboje, fagot, dvoje housle, violu a basso continuo Jana Dismase Zelenky. Pod vedením Nicolase Arnoncoura hrál Concentus Musicus Wien.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vážení a milí posluchači, nyní obrátíme pozornost k hudbě jen nedávno minulé. Dílo skladatele Zdeňka Lukáše má dnes pevné místo v repertoáru českých interpretů. Ať se jedná například o jeho sbory nebo komorní kompozice. Z druhé jmenované oblasti budeme poslouchat Trio Bohemo, jednu ze dvou skladeb pro klavírní trio napsaných Zdeňkem Lukášem. Optimisticky laděná, zejména rytmicky originální skladba, má nezvykle dvě části. Na první větu Andante navazuje druhá část Con moto. Trio Bohemo Zdeněk Lukáš zkomponoval v roce 2004 na přání členů českého tria. O rok později vyšlo tiskem v Českém rozhlase. My si poslechneme, jak Lukášův opus 343 nastudoval soubor AD Trio ve složení Jiří Hurník housle, Miloš Jahoda violončelo a Martin Kasík klavír.

AD Trio Prák ve složení Jiří Hurník, Miloš Jahoda a Martin Kasík předneslo Trio Boemo pro housle, violončelo a klavír od Zdeňka Lukáše. Milí posluchači, naladěnu máte stanici D-dur. Za okamžik v rámci víkendového dopoledne s hudebními poklady archivu a nakladatelství Českého rozhlasu se budete moci zaposlouchat do duchovní hudby 18. století. Obrátíme se totiž k mise Solemnis Indis pro sóla, sbor a orchestr Karla Blažeje Kopřivy. Setkáme se tak s dílem skladatele a varhaníka náležejícího k takzvané citolibské skladatelské škole. Citoliby Uloun jsou od 17. století centrem panství hraběcího rodu Pachtů, kteří měli mimořádný vztah k hudbě. Tvorbu tamních skladatelů objevil a zpřístupnil skladatel a muzikolog Zdeněk Šesták, který se také v roce 2005 ujal vydání Kopřivovy Missi Solemnis jako editor. Na live nahrávce z pražského Rudolfína z roku 2004 zpívají Karolina Dvořáková, Ivona Škvárová, Aleš Bryscein, Miloslav Podskalský a Kýnův smíšený sbor se sbormistrem Janem Rozehnalem. Hrají Marie Šestáková varhany a Pražský komorní orchestr. Řídí Jiří Stárek.

0: To byla live nahrávka Missy Solemnis Indis Karla Blažeje Kopřivy z pražského Rudolfina z 23. května 2004. Zpívali Karolína Dvořáková, Ivona Škvárová, Aleš Bryscein, Miloslav Podskalský a Kýnův smíšený sbor. Hráli Marie Šestáková varhany a Pražský komorní orchestr. Řídil Jiří Stárek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, posloucháte výběr z hudebních pokladů notového archivu Českého rozhlasu. Pro další minuty vybírám ukázku z tvorby skladatele Václava Trojana, který také v letech 1937 až 1945 působil v Československém rozhlase jako hudební režisér a programový referent. Mnoho jeho rukopisů je dnes uloženo ve sbírkách Českého rozhlasu a řada skladeb již také byla zpřístupněna formou notového vydání. Poslechneme si část z unikátní nahrávky, která vznikla u příležitosti obnovené premiéry loutkového filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské s texty Josefa Kainara podle předlohy slavné hry Williama Shakespeara. Jde o jeden z příkladů známé a plodné spolupráce Jiřího Trnky a Václava Trojana, kdy Trojan hudebně doprovodil mnoho trnkových kreslených, loutkových a trikových filmů. Znovu uvedení díla v roce 2021 předcházel přepis a úprava původních partitur Václava Trojana z roku 1959. Úkolu se zhostil skladatel a aranžér Adam Clemens. Český rozhlas se podílal jak na přípravě, tak na provedení. Nahrávku pořídil symfonický orchestr a dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod taktovkou Jana Kučery. Nedílnou součástí snímku je také role vypravěče v podání Petra Štěpánka. Z příběhu o magické noci v lese poblíž Athén, kde kouzla elfa Puka a krále Oberona zamotají vztahy čtyř milenců, si poslechneme závěrečnou půlhodinu, v které uslyšíme také zpěv tenoristy Richarda Samka.

Podivné jitřní halaly. Tak dlouho byla láska láskou štvána, až nakonec se sama v sobě zhlídla a našla se Lysandr s Hermií, Helena s Demétriem, jako nemluvňata. Tady jsou spolu po zákonech lásky. Co, starče, zákon tvůj? Co zákon aténský? Ať všichni kolem slyší, vytrubte třikrát svatba.

svatba slavná, chvíle dlouhá, to už tak bývá. Nejkrásnější krb, ten vždycky špatně hřeje.

vám k pobavení divadelní kus. Je skvělý, sám jsem to napsal. Zde luna, čili měsíc. Zde zeď, která je lásce překážkou. Pak lev, který chtěl vraždit, ale nevyšlo mu. Konečně Tisbe, domněle sežraná. A Pyramus.

ty hloupá zdi, jež naši lásku hatíš. A co ta schůzka venku na louce má ty zvé? Jen pozor na lvy, jsou to potvory.

Na tomto cáru bude krev. Ovšem ne Tisbina. A znovu puk se vmísil do hry. Vy však uvidíte, že každý aspoň jednou v životě stane se velkým nade vše pomyšlením. A třeba se to stalo omylem či zvůlí, to jeho srdce zazní hlasem zvonu a posměváčky přejde špatný smích.

tak vidiny nás všechny svádějí a klamou. Ale což, jen když jsou krásné.

Pro Bůh, ať nikdo nemyslí, že to, co se tady hrálo, bylo snad něco jiného než sen. Ať nikdo nemyslí, že vytoužený Laurus sám sobě může dát syna.

Ať nikdo nemyslí, že jenom puk je schopen kouzelných žertů. Vždyť my sami právě tak hezky kouzlíme, když sníme, a usínajíce si s elfy připíjíme.

Je něco v našich snech, co životem nás vodí. Je něco v našich snech, co nikdy nezmírá. A což teprve ve snu pana Shakespeara.

To byla ukázka z hudby Václava Trojana v úpravě Adama Klemence k loutkovému filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské s texty Josefa Kreinera podle předlohy Williama Shakespearea. Vypravěčem byl Petr Štěpánek, zpíval Richard Samek a dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu se sbormistryní Věrou Hrdinkovou. Rozhlasové symfoniky řídil Jan Kučera. Milí posluchači, v rámci víkendového dopoledne se dostáváme ke stručné, ale skutečně unikátní skladbě rozhlasového nakladatelského katalogu. Jak uvádí ve své předmluvě k notovému vydání Ivan Bierhansl, Pět kusů pro klavír je vůbec první autorské dílo světoznámého dirigenta Karla Ancherla. Klavírní kusy vznikly během mistrových studií na Pražské konzervatoři u profesora Jaroslava Křičky a jsou dokumentem z dob vzdělávání Ancherla ve sféře, kterou nakonec zcela opustil. Stejně jako nevydržel dlouho učit, volání koncertní taktovky bylo zkrátka příliš silné.